0: Ale se bít toho, tohle Jindrinka.
1: Ale hej, tady první kezé, hej.
2: Little Krabber Senil, máme ke stům.
0: Ono za kážero, fomono zelí osma.
1: A slíhe, smakli, a slíhe.
2: Little Krabber Senil, máme ke stům.
0: Kejke, mítke, má, jaká macha, drunka zelí.
1: Jo, ne, díky, jsi, jos, jos.
2: Little Krabber Senil, máme ke stům.
1: Ko, výrfi, jůr, fuše,
0: tak on ten. A ví, kuk, ho má mérno.
2: Little Krabber Senil, máme ke stům.
3: Witches.